jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcema

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbytný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Byl neodbytný dále, tak aspoň 60 haléřů na elektriku. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Ani tím se nedal odbíti a řekl, tak mě aspoň kousek nes.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Sázejte si v lotince, kouzlete si život jako v bavlnce. Jedním tahem vzdušné zámky a hrady, Semiramidiny rajské z... sázejte si v lotince, kouzlete si život jako v bavlnce. Jedním tahem vzdušné zámky a hrady,

zahoď brašnu, pohleď k nebi školáčku. Štěstí letí na mráčku. Chytej, volej, pust se ze mě ve spánku. Jen to číslo a máš zlatou studánku. Číslo láká, číslo volá, to je on.

Ny chiméry, třesky, plesky, ven to děs, jen když chytne štěstí třeba za ocas, nač tak mnoho stačí malý ocásek, chytnou čtízko třeba.

Milionek stačí, když ne milion. Kousek slonka, když ne celý zlatý slon. Slunko, sluník, slunečnici, aspoň to. Kousek štěstí, trochu lásky, stačí to. Na to nemusíš mít losy, synáčku. Štěstí přece nechodí jen ve frázi.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Hvězda.
1: Proč bychom se neměli po pohřebním veselí? Diga diga do, diga do do, diga diga do, diga do. Sardinky a kaviár, Malaga má žár a spár.
2: Diga diga do, diga do do, diga diga do, diga do.

0: páseka na rytmus. Jo, z průvodu je paseka, celý průvod haleka.
1: Diga, diga, do, diga, do, do. Diga, diga, do, diga, do.
0: One more time.

klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak byl

Beethoven. A Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešný zuby piana? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

To bylo dál. Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

0: Johann Sebastian Bach.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně zapadá.

0: hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká manželce. Žanetko, co pak by si tak nejraději dostala k narozeninám? A ona říká, no tak když už se mě tak ptáš, Pepouši, tak bych velice ráda dostala stříbrnou lišku. On říká, stříbrnou lišku? No prosím, no když teda chceš. Ale já ti říkám hned, tu kleci budeš muset čistit sama.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
1: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, složitě, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, tuk, co se mu patřila, mě mlčky říká plat. Složitě žijem, složitě, žijem, složitě.

holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením. Složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě.

0: tvoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
1: Na stránkách akademie
0: ztráty a nálezy.info.
1: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Depám po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká, jdou nahoru. Říká, ale milost paní, to by museli být sama. Říká, teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Hned jak jsem se narodil, bylo první slovo, které jsem od lidí slyšel, krize. Vrtalo mi to dlouho hlavou, neboť jedni říkali, že je na světě nezaměstnanost a druzí zase, že málo vydělávají, jiní, že obchod upadá a jiní opět, že je drahota. Nerozumím dobře všem těmto věcem, jenom pozoruji, že jednoho mají lidé velmi zapotřeby. Zapomenout trochu na své bolesti a potíže a hlavně udržet si dobrou náladu. A zde myslím, bych mohl být dobře užitečný. Dovedu pobavit a rozesmát, poučit a informovat. Teď však vidím, když tak o sobě mluvím, že jsem se vlastně vůbec zapomněl představit. Prosím, abyste to připočetli mému mladému věku, neboť jsem teprve krátký čas mezi lidmi. Alespoň si budete moje jméno dobře pamatovat. Jsem nový člověk dobrou náladu. A zde myslím, bych mohl být dobře užitečný. Dovedu pobavit a rozesmát, poučit a informovat. Teď však vidím, když tak o sobě mluvím, že jsem se vlastně vůbec zapomněl představit. Prosím, abyste to připočetli mému mladému věku, neboť jsem teprve krátký čas mezi lidmi. Alespoň si budete moje jméno dobře pamatovat. Jsem nový člen rodiny Telefunk.

0: elektrodynamického systému. A že jsem drahý? Naopak, přesvědčte se sami, jak jsem levný. Opatříte-li si mne, zahájíte účinný boj proti krizi.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Byla to krásná loď, Tropicana, svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala,

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel.

sobě, ocáhlová krásek i vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel.

0: Vdechujte vůni šeříků, budí žal, budí stesk.
1: Jsou 2 hodiny odpoledne.
2: Posloucháte stanici Hvězda.

Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku. Blikají dvě hvězdy temnou nocí, Pánbu nás zanechal bez pomoci. Drž se mě za ruku v zimě této, snadné a lehké nebude to. Kdo jiný líp to ví, nežli my.

stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, jediný.

0: námi půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Slyšíte Hvězdo.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
1: Na stránkách akademie
4: ztrátyanálezy.info
1: ztrátyanálezy.info

teď mu jistě smolí psaní, pana vsteky bledne, aby v noci přijel za ní, když nemůže ve dne. Povzdychla si, to je přece zoufalý, jak jsou

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s její

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká k manželce. Já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že jsi distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to, prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Všechno staré v družstvu mizí. A zároveň postupně mizí i staré chalupy, nízké, malé, vlhké. Družstevníci opravují, přestavují i stavějí nové domky, pohodlnější, zdravější. Stále více družstevníků má dobře zařízené byty s moderní kuchyní a další bytovou kulturou, která si nijak nezadá s bytem městského člověka. A tak je to správné. Proto přece budujeme socialismus, který znamená všestranné obohacení života.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Dneska poslední si už sklenil.

Vencovým hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Štajger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě,

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá. Co jde ráno bez oběda, ani plán se podlezt nedá. Musí se překročit, na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak nesu výkony. Já

nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Vše to nevznách. A život kolem stěch. Jen dole v tmách. Kol ohně slyšet smích. Tam srdce všem. Jen spokojeně.

podpoří vaše pudy. V mém koření je ta pravá síla, právo silnějšího nejsou blody.

ten blázen, co se vydal k slunci. Ikarus mě není vítaným hostem.

0: To je kopec hlíny a v dopoledním slunci kocoviny.
1: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
2: Na 25. května letos připadá svátek Panny Marie, Matky Církve. Tento svátek patří mezi nejmladší památky v liturgickém kalendáři katolické církve a přesto má kořeny sahající hluboko do dějin křesťanství až k samotné scéně pod křížem na Kalvárii. Slaví se vždy v pondělí po slavnosti seslání Ducha Svatého. Ústředním evangelijním textem tohoto svátku je scéna z Janova evangelia, kdy Ježíš z kříže oslovuje svou matku a učedníka, kterého miloval, a svěřuje je navzájem jeden druhému. Slova hle tvůj syn, hle tvá matka, církev odedávna chápe nejen jako projev synovské péče, ale jako akt, jímž Kristus svěřil Marii celé své mystické tělo, tedy církev. Církevní otcové v tomto aktu viděli naplnění proroctví z knihy Genesis, kde Bůh mluví o nepřátelství mezi ženou a hadem a o potomku, který hadovi rozdrtí hlavu. Maria je tak vnímána jako nová Eva. Zatímco první Eva přispěla k pádu lidstva, Maria se podílí na jeho vykoupení. Titul Matka církve byl oficiálně vyhlášen papežem Pavlem VI. Již v roce 1964. Zdůrazňuje, že Maria není okrajovou postavou dějin spásy, ale je úzce spjata s Kristovým posláním. V některých místních církvích se tato památka slavila již dříve, například v Polsku, kde byla zavedena do národního liturgického kalendáře, nebo v Argentině. V roce 2018 papež František dekretem Ecclesia Mater ustanovil závaznou liturgickou památku Panny Marie Matky církve pro celou katolickou církev. Umístění svátku následující den po letnicích má hluboký teologický význam. Letnice jsou považovány za narozeniny církve a Maria byla při této události přítomna mezi apoštoly v modlitbě. Podle svatého Augustina je Maria matkou církve díky své lásce, skrze níž se podílela na znovuzrození věřících. Svatý Lev Veliký říká, že Maria je zároveň matkou Krista, syna Božího, i matkou údů jeho mystického těla. Panna Maria je tedy matkou Krista nejen co do jeho fyzického těla narozeného z jejího lůna, ale i jeho těla mystického, jímž je církev. Tento svátek tak propojuje několik klíčových momentů dějin spásy. Zaslíbení z ráje, scénu pod křížem a seslání Ducha Svatého. A v jejich středu stojí Maria, jako ta, která provází církev od jejího počátku a bdí nad ní s mateřskou láskou. Bože, milosrdný Otče, tvůj jednorozený syn ustanovil na kříži svou matku, panu Marii, také naší matkou. Dej, ať se jí láskyplnou pomocí tvá církev stále roste svatostí svých věřících a shromažďuje sobě všechny národy. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

brázle uzavřel. Brázle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom

Duha jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okoralej sníh.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Stalo se mi rovněž, že jsem měl na kvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Všechno, co hledáš, někde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy dá svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
3: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

dal dělat ostny ke všem drátům. Táty bral synům, syny tátům. Rosekal uzel gordický, aby měl provaz na smyčky.

0: navždycky.
1: Hrajeme si léta 50.
2: Už za chvíli?
1: Za chvíli na stanici Hvězda.

vracej se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svárám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle. A všichni do

jak před lety, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké napr-

Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluk.

0: lásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: 50. opáté.

já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

0: hvězda. Vybíráme z 50. let.
1: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
1: Na stanici Hvězda.

posluchači stanice Hvězda. Dnes je úterý 26. května a protože je také 11. den lunárního kalendáře, v Indii se drží půst s názvem Ekadashi. Tento den nastává dvakrát do měsíce, jednak 11. den po novu a také 11. den po úplňku. A ten 11. den není vybrán náhodně, protože i například známý léčitel Gennadij Malachov doporučuje jednodenní hladovky nebo půsty právě 3 nebo 4 dny před novem a nebo úplňkem. A to se přesně shoduje s indickým Ekadashi. Ale více si o tom řekneme ve čtvrtek, kdy budeme povídat ještě o dalších věcech, třeba o sjezdu Landsmannschaftu, anebo o výstavě korunovačního kříže v jízdárně Pražského hradu. Od mikrofonu se loučí Václav Rabák a těším se s vámi ve čtvrtek mezi 6. a 9. hodinou odpolední na slyšenou a přeji všem krásné sluneční odpoledne.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: Byla nebyla vesnička malá jako dlaň, zasazená do věnce lesů, a na samém konci té vesničky malá, docela malá chaloupka, a v ní žil dědeček s babičkou. Žili celkem spokojeně, ale jednou dědeček posmutněl a vzdychal a vzdychal.
1: Ach jo, ach jich jo.
2: Ale dědečku, kdo má pořád poslouchat to tvoje vzdychání? Přestaň už s tím.
1: A jak pak, babičko, když je mi tuze smutno?
2: A co tak najednou, z čeho pak je ti smutno?
1: Inu, babičko, ty to snad ani nepochopíš, ale mně je smutno, protože se mi ztratila moje zamilovaná fajfka.
2: Božíčku, a proto naříkáš fajfka.
1: Ale ta pěkná, malovaná, byl na ní myslivec s jelenem.
2: I kdyby na ní byli dva myslivci a 10 jelenů, je pryč a ty nevzdychej. Měl jsi si ji lépe opatrovat.
1: No, tobě se to řekne lépe opatrovat. Opatroval jsem ji jako oko v hlavě a teď je zčista jasná pryč. Ach jo, ach jo.
2: Já to tvoje vzdychání poslouchat nebudu. Ach, vem jo. Si košík a kudličku a hýbaj do lesa na houby. Aspoň bude co dát do polívky. Tak dobré pořízení a brzy se vrať. A jestli tě ještě uslyším naříkat, tak si mě nepřej.
3: Tak co pak je to zase? No tak, hřípku!
4: Strejdo hřive, muchomůrka se opalovala na sluníčku a teď se jí udělali bílé pyhy.
5: To má klobouk jako pýho pekař moučně. Velegrace.
6: No, podívejte se na sebe, vy hřibouni. Máte klobouky okousané od plžů.
5: Strejdo, ať není jedovatá.
6: Nech si to. Nech si to, hříbečku. A podívej se na sebe. Ani tě není v tom mechu vidět, ty percku.
3: Ticho! Tak buďte už jednou sticha! Já se vám divím. Les je plný houbařů a vy se tu hádáte o hlouposti. Vytahujete se jeden na druhého. Vytahujete. Až se vytáhnete z mechu a trávy tak, že vás najde i docela malej kluk, co ještě neumí houby hledat.
6: Psst. Poslouchejte.

Jo. Jak pak nemám být smutný a pořád vzdychat, když mám takovou ukrutánskou smůlu smůlovatou? Tady na tom palouku přece rostly každý rok hříbky, ale ať se dívám, kam se dívám, žádný hříbek ne.

0: Dobrý den, babičko.
1: Dobrý den.
0: Ach jo.
1: Tak se pěkně, dědečku, pochlup, co jsi našel.
0: Ach jo. Ach jich jo.
1: Ukáž. Namouti o pouti, on opravdu nic nenašel. Že ty jsi vůbec houby nehledal.
0: Ale
1: to slelkoval, kde jaký datel ťuká, ale po houbách do mechu si se ani nepodíval.
0: Nepodíval. Podíval bych se, kdyby tam nějaké byly.
1: Nepovídej, jako bych tě neznal.
0: A hledal jsem houby, abys věděla. A zpíval jsem si k tomu.
1: Zpíval? A co jsi zpíval?
0: No přece, šel dědeček na houby.
1: Panenko skákava, jestli jsem si to hned nemyslela, on prospěvuje na celý les, že jde na houby a pak se diví, že se mu ani jeden hříbeček neukáže. Bodej by se ukázali, schovali se před tebou. Co pak se v lese povykuje?
0: Ach jo, ach jich jo.
1: Ach, dědečku, už zase začínáš. Vem si košík a hýbaj zpátky do lesa a koukej zpívat jinou. A hezky potichu. Jo,
0: tak já to zkusím znovu. Ach jo, ach jich jo.
2: Tak co je zase? Jeden si ani zdřímnout nemůže.
3: Trej to hřibe mu, komůrka se mi směje, že mám noudu.
4: Vodeď mi ne, noudu. A klobouk ožraný od plžů.
5: A ty máš klobouk samou pihu a nohu jako fajfka.
4: Cože?
3: Fajfka. Jumu, komůrka je fajfka.
2: Ticho, povídám. Už jste zapomněli, co se stalo před chvílí? No, slyšíte? Už zase někdo jde.
5: Houbaři?
3: Olem do mechu.

0: Petra Špitlové, tenhle nejde na houby, ale na maliny. Slyšíte vy? Vy Strašpitlové?
1: Kdo je u tebe Strašpitel?
2: A Muchomurka je Fajka. Fajka, Fajka.
1: Fajka,
2: Fajka.
1: Fajka.
3: Fajka? Kdo to tu řekl? No ano, Fajka. Už jsem si vzpomněl, kde jsem ji nechal. Někde tady na pařezu, kdy jsem sbíral klestí, tady někde musí být, tady někde... Sláva, tady je i ty moje Fajfko malovaná. Co já jsem se tě nahledal, co jsem se pro tebe navzdychal, co... A podívejme, co pak to tu ještě je? Hřib. A jaký chlapák, no to bude mít babička radost. A podívejme druhý, hříbeček jako panenka, vysoustruhovaný a malinký hříbeček. A tuhle, a tamhle, je mináčku, vždyť se mi ani do košíku nevejdou.

0: Babičko, babičko, ale honem, honem se pojď podívat.
1: Co pak se děje, dědečku?
0: Babičko, našel jsem košík hříbků a fajfku. Moji milovanou, malovanou fajfku. Babičko, už nemám proč vzdychat. Už nejsem smutný dědeček.
1: I pro pána krále. Najde ztracenou fajfku a nadělá rámusu, jako kdyby hořelo.
0: Ale jak pak by hořelo, když jsem neměl sebou ani zápalky, ani tabák. Ale počkej, počkej. Jen co si zapálím. Tak. Tak. Tak, babičko. Teď konečně hoří.
1: Poslouchej, dědečku, kde pak máš vlastně ten košík hub?
0: Košík? Kde pak? Kam pak já jsem ho? Jeminko, te babičko. Já ten košík hub zapomněl v lese.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: Vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbí

podkladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj!

jo. Kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlcom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj!

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neozlobí.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám

jenom tolik, že basat tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ho předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva, nebo pod tři zamky, a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli, a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposled.

Jestli chceš se těm svinstvům vyhýbat, tak půjdu vzdělávat se snaž a koně uč se zapřát. Ač studovat li nehodláš, však ti to stačí, uhlídáš, ale kam dáváš prachy ven z tí, který

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos, sametovou srst

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba

vrátím já, druh můj. Já nikdy v životě nebyl jsem na Tagance, tak jsme se minuli.

0: Zavud Jarek a kak tibia, můj brat.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
2: Část 29.
3: O všech hovorech, intervencích a rozpravách mocných tohoto světa nemá Bernadeta Subirusová tušení. A kdyby měla, nijak by se jí to netklo. Účinek její lásky nemá nic společného s láskou samou. Bernadeta chce ve dnech dovolené překlenout stůj co stůj trhlinu, která se rozevřela mezi ní a její rodinou. Tráví celý den v kašotu. Hlídá bratříčky a vypomáhá matce horlivěji než jindy. Jen docházce do školy se vyhýbá, jak může. V předvečer posledního čtvrtka v březnu Bernadeta ví, nedovedla by říci proč a jak, že jí dáma ohlašuje svůj návrat. Lomcuje jí blažená nedočkavost. Hned to oznámí matce i tetám, Bernardě a Lisile. Celou noc nezamhouří oka. Ráno ve čtvrtek, poslední v březnu, se k 11. hodině objeví na faře doktor Dozu. Děkan a městský lékař se vídají jen zřídka kdy a většinou pouze při oficiálních příležitostech. Ačkoliv se stýkají málo, přece jsou si sympatičtí, protože jeden ví o druhém, že k nelibosti vyšších kruhů pracuje pro chudé a obtížené. Děkan vítá doktora s údivem, ale velmi vlídně. A nedá si vzít, aby hostu nenabídl láhev burgundského. Vždyť máme málo kdy příležitost popovídat si do Zusy. Nepřicházím vlastně na popovídání a popití, pane děkane. Namítá lékař a zdvihá purpurový nápoj zamyšleně proti světlu. Byl bych rád, kdybych vám mohl někdy něčím posloužit, řekne Peramal a upře své podivně palčivé oči na lékařovu hubenou tvář. Obávám se, že mi nemůžete posloužit jinak, než že mě vyslechnete, důstojný pane. Byl jsem totiž dnes ráno u jeskyně Masabiel. Peramal zdvihne hlavu, neřekne nic, stáhne se do sebe. Dozu zaváhá. Není to poprvé, co jsem byl svědkem těch zjevení, ale to, co jsem viděl dnes, je, jak to mám říci, tak neobyčejně zvláštní. Peramal napjatě hledí na lékaře, nezmění své trochu strnulé držení těla a ani nedutá. Musím začít trochu ze široka, pane děkane. Jistě jste už slyšel, že jsem tu malou Subirusovou podrobně vyšetřil již před 6 týdny při jednom z jejich vidění. Už tehdy jsem došel k přesvědčení, že nejde ani o katalepsii, ani o duševní chorobu. A mohl jste si utvořit nějaký lékařský úsudek? Přeruší ho Peramal. Psychické stavy tohoto druhu jsou ještě málo probádány. Je sice spousta literatury, kterou jsem si dal poslat, ale moc jsem jejím studiem nezmoudřel. Nakonec jsem našel jakési vysvětlení v tu a tam popisovaném faktu, že se totiž vizionáři prostřednictvím obrazů, které vidí, dovedou sami uvést do hypnotického spánku. Počkat, vážený pane, chcete tím říci, že považujete Bernadetu skutečně za vizionářku a vylučujete jakýkoliv hrubší výklad? Bernadeta je docela jistě vizionářka, řekne Dozu. Ale vidění podle mého názoru nejsou nic zázračného, dokud nevyvolávají objektivní účinky. Pan Lafitte tvrdí, že velmi vyvinuté mozky navštěvované vidinami vytvářejí veliká duchovní a umělecká díla. To prý je tajemství takového Michelangela, Racéna nebo Shakespeara. Tito veleduchové si však své vidiny takřka neuvědomují, kdežto geniální, leč primitivní mozky vidí své vidiny před sebou v zřetelném stělesnění, například jako dámu z Masabiel. Peramal odložil dlouhou dýmku a nehybně sedí u stolu. A vy pokládáte za dostačující jeho definice? Pokládal jsem je za postačující až do chvíle, kdy se objevil pramen. Podle vás by tedy výtrysk pramene stačil k uznání zázraku? Tato otázka Dozu se zneklidní. Jsem přírodospitec, důstojný příteli. Víra v zázrak je mi nahony vzdálená, pramen je pouhý pramen. Věda zná hypersenzibilní povahy, které mají provodu nebo kovové žíly podzemí, mimořádný stopařský čich. Bernadeta je možná taková povaha. Peramal vysloví následující tři cizí slova s důrazem. Primitivní, geniální, hypersenzibilní. Stačí to k vysvětlení? Stačilo to, pane děkane, dokud se neuzdravilo to Buorcovo dítě. A nutí vás snad toto uzdravení, abyste jako přírodospitec abdikoval a uvěřil v zázrak? Ne docela, pane děkane, váhá Dozu. Kolega Lacramp je toho mínění, že v masabělské vodě působí jakési neznámé léčivé látky. Tu možnost nemohu zcela vyloučit. Trochu silný tabák, řekne pomalu Peramalu v zastřený hlas. Že by jediná lázeň v té vodě vyléčila ochrnuté dítě. Lékař přisvědčivě pokývne hlavou. Velmi silný. Zejména uvážíme-li, že vyléčení bylo bezprostřední. Ale přiznávám kolegovi Lacrampovi, že ta pramenitá lázeň možná jen urychlila zdlouhavý uzdravující proces, který pravděpodobně ušel mému pozorování, ačkoliv matka i četní svědkové tvrdí, že dítě ve chvíli, kdy se uzdravilo, bylo už v agonii. Ale potom, co se stalo dnes, nemohu už přiznat pochybnostem sebemenšího oprávnění. Je to nevývratný fakt, jehož očividným svědkem jsem sám byl. Peramal mlčí. Nespouští z hostovy tváře oči, které nejsou už palčivé, ale divně strnulé. Dozu líčí, jak se dnes vydal k jeskyni, protože ho zajímalo, jak zapůsobí po tak dlouhém odloučení shledání s dámou na Bernadetin stav. A skutečně. Bernadeta upadla zřejmě do mnohem hlubší a delší extáze, než byly všechny předchozí. Shledání ji na dobro zdolalo. Podivuhodná proměna dětské tvářičky v krásnou masku mrtvé nebyla předtím nikdy tak ohromující a otřesná jako dnes. Všechny ženy i část přítomných mužů plakala. Bernadeta na kolenou se jen zřídka kdy pohnula. Obvyklé obřady u pramene, dokonce i úklony a šepot téměř odpadly až na modlení ružence. Dozu poprvé zjistil, že dívka upadla do jakéhosi hlubokého spánku, který hraničil s úplným bezvědomím. Divil se tomu hlubokému spánku, protože dříve si už několikrát všiml, že Bernadeta i přes své vytržení vnímá všechno, co se kolem ní děje. Jako vždycky i dnes držela v levé ruce svůj černý růženeček a v pravé hořící svíčku. Její ruce se nehýbaly. Z levičky, trochu pozdvižené, visel mezi roztaženými prsty splihle růženec. Najednou se její pravá ruka, patrně stažena tíhou svíčky, naklonila vlevo a maličko poklesla, takže jí plamen olizoval roztažené prsty levé ruky. Příbuzní se okamžitě k dívce vrhli a snažili se jí vzít svíčku z ruky, ale v Dozusovi, jak pravil, se náhle probudil badatel. Rozpřáhl ruce a zabránil ženám přiblížit se k Bernadetě. Potom vytáhl hodinky. Neexistuje žádné omámení, říkal si v duchu, které by odolávalo bolesti z popálení. I když plamen útlé prsty jen olizoval, přece se jich ustavičně dotýkal a musel by přinejmenším porušit horní vrstvu tkáně a vyvolat na kůži spáleniny. Jen si vzpomeňte, jak prst ucukne, octne-li se v přiměřené blízkosti ohně. Ale Dozu napočítal na hodinkách 10 minut a po celý ten čas plamen obskakoval dívčinu ruku, aniž dívka pocítila sebemenší bolest. Teprve po 10 minutách Bernadeta povstala jakoby nic a popošla blíž ke skalnímu výklenku. Zřejmě ji dáma zavolala. Hned jak extáze skončila, prohlédl Dozu dívčinu ruku. Byla trochu začouzená, ale zcela neporušená. Nikde ani stopy po sebelehčí popálenině. Dozu vzal jedné ženě z ruky hořící svíčku a spolehonka ji přiblížil k Bernadetině ruce. Bernadeta okamžitě vykřikla: co chcete, proč mě pálíte? To všechno říká Dozu střízlivými slovy a končí takto. Viděl jsem to na vlastní oči, ale přísahám vám, pane děkane, že bych se vysmál každému, kdo by se mi to snažil namluvit. Peramal vyskočí a přechází po pokoji. A vysvětlení? Zeptá se konečně. Četl jsem o indických svědcích a fakírech, kteří se dávají zaživa pohřbít, kteří procházejí ohněm a spí na hřebech a nic se jim nestane. Možná, že je to pravda, možná, že ne. Jestliže je to pravda, museli bychom my lékaři uznat, že lidské tělo podnícené neznámou duchovní a duševní energií může upadnout do stavů, které odporují zákonům hmoty. Bernadeta není žádný indický fakír, ani rafinovaný asketa, nýbrž docela obyčejné nevědomé stvoření. Zvolá popuzeně Peramal. To není žádné vysvětlení. I lékař teď vstal a projevuje netrpělivost. Pane děkane, vy se po celou tu dobu ptáte na vysvětlení mne, ale já k vám přišel proto, abych uslyšel vaše vysvětlení. Na to čekám. Peramal chodí dál po pokoji a neříká nic. Je do hlouby duše rozervaný a mučí ho pochybnosti o Bernadetě, které ještě stále nedovede přemoci.

0: Burgmistr září. Podnikavě vyráží šedivý balvan jeho husté bratky spod fialových svislých tváří. Na burgmistrově psacím stole v radnici leží totiž dobrozdání jeho přítele, hodného lékárníka Latoura Stry. Není to jen přátelsky úslužný, nýbrž i vysoce vědecký příznivý rozbor pramenité vody z Masabiel. Adolf Lacadé nerozumí sice zamák chemii, ale za to dost rozumí propagandistické libozvučnosti nabubřelých cizích slov. Zvláštní charakter této pramenité vody, píše Latour, je velice pozoruhodný. V její prospěch musíme poukázat nejen na její charakteristickou lehkost, která tolik prospívá trávení, ale navíc i na určitou občerstvující sílu, podporující celkový životní proces. Se zřetelem na mimořádné chemické sloučeniny, podmiňující hodnotu pramene, jistě nepřeháníme, předpokládáme-li, že lékařská věda zařadí v brzku masabielský pramen v čelo našich domácích lázeňských vod. V šroubovaném expertním slohu se tu říká víc, než je žádoucí. Dovolávat se lékařské vědy znamená už vykonávat na ní jistý nátlak. Proslulý Filol jistě nebude váhat potvrdit úsudek malého Latoura, protože ani pod badatelským nebem vrána v ráně oči nevyklove. Ale pozor, Lacadé, pěkně krůček za krůčkem. Filola zatím nepotřebujeme. Filol ať vyrukuje k útoku až nakonec a rozhodne vítězství. Už napřes rok bude jeho analýza zdobit etikety lahví, které rozešle. Lurdská lázeňská společnost do širého světa. Napřed musíme vyhrát jiný boj. Boj, jehož strategická příprava vinou korektního Masiho, přechytrého Ditura a toho trdla Jacometa postupně utrpěla. Proti těmto bojácným škrabákům, kteří se všichni zmítají na byrokratickém provázku, musí konečně povstat muž činu a reality, který rozetne gordický uzel. Kdo jiný v Lurdech by byl tím obchodnickým Alexandrem, neli Adolf Lacadé? Pro vybudování slavné budoucnosti je třeba zabezpečit si jeskyni a pramen. Ditur a Jacomet, hájící stát proti zázraku, pronásledovali s nemorální spozdilostí Bernadetu a její rodinu. Museli nutně ztroskotat o chudobu, prostotu a nevinnost. Lacadé jediný napadl zázrak a přemohl jej. Tím je si jist, když uhlazuje Latourovo dobrozdání. Nyní však vyvstává nejdůležitější otázka. Jak jeskyni vyrvat dámě, to jest pověře, roznícenému uchvácení zjevů nevysvětlitelných a touze všech lidí po pohádce? Stát selhal. Církev selhala. Obě instituce sklaply před 20-tisícovým zástupem, před lidovým hnutím, jež na ně velmi neočekávaně přikvačilo. Stát a církev se třesou před každou svéráznou dychtivostí vůle, číhající v odbojných masách. Nejhlubším motivem obou ohrožených institucí je strach před svévolí davů. Tato pohnutka, která pohání Lacadého, to jest dobrý obchod, je nejupřímnější a nejmocnější pohnutkou tohoto století. Burgmistr nechal velikonoční svátky toho roku poměrně časné minout nečinně, avšak nezahálel. Na jeho psacím stole se válejí haldy zažloutlých listin, samé zákony, nařízení a ordonance francouzské vlády, které došly obci Lurdské od slavného roku 1789. Lacadé ty hromady svědomitě prostudoval. Sám si nebyl ani vědom, až do jaké míry poskytuje ústava Francie jednotlivým obcím autonomii a volnou ruku. Takový starosta je ve svém obvodu absolutním králem. Nejmenují ho. Obyvatelstvo ho svobodně volí. V jeho funkci burgmistra ho nesmí nikdo sesadit, jen obyvatelé obce. Ve všech státních záležitostech je zmocněncem, ne však podřízeným prefekta. On jediný rozhoduje o všem, co se v užším slova smyslu týká jeho obce. Vital Ditur ho již před několika nedělemi upozornil na jeden velmi dobře proveditelný výnos. Ale Ditur je vtělený právník, který vždycky uvízne mezi pro a proti. Teď přišla chvíle uskutečnit podnět státního návladního, Ovšem jinak, než si sám návladní myslel. Burgmistr si zavolá do pokoje oba tajemníky. Sedněte a pište. Krokem vojevůdce poponáší Lakadé své břicho po světnici. Se zpětnou platností zákonů z 22. prosince roku 1789, z 24. srpna 1790, z 22. července 1791 a posléze ze dne 18. července 1837 vyhlašuje se. Lakadé nechává ty staré letopočty rozplývat se na jazyku. Taková historická data šlechtí toho, kdo je bere do úst, aby je uplatnil v životě. Pročesává si kapesním hřebínkem vlasy a diktuje dál šroubovaným úředním slohem. Vzhledem k tomu, že v zájmu náboženství je třeba učinit přítrž politování hodným výtržnostem u jeskyně Masabiel, odstavec, písaři opakují, odstavce, které Lakadé nařizuje, jsou jako údery mečem. Vzhledem k tomu, že povinností purkmistra je bdíti nad veřejným zdravím obyvatelstva, že domorodé i cizí obyvatelstvo si ve velikém počtu navyká píti z pramene z vrchu zmíněné jeskyně, vzhledem k tomu, že jde o silný minerální pramen, který můžeme pro veřejnost uvolnit až po vědecké analýze a pouze na lékařský předpis, vzhledem k tomu, že k používání dotyčné vody je třeba úředního svolení, nařizuji, hlaholí pyšná ozvěna tajemníků. Lakadé se zastaví, rozmáhne se tlustým tělem a diktuje dál, že mu písaři stěží stačí. Odstavec 1. Zakazuje se odbírat vodu ze zmíněného pramene. Odstavec 2. Rovněž se zakazuje vstupovat na břeh u Masabiel, který jest majetkem obce. Odstavec 3. Před Masabielskou jeskyní bude postavena prkená bariéra, aby se přístup k jeskyni uzavřel. Odstavec 4. Každé přestoupení těchto ustanovení bude stíháno dle znění zákona. Odstavec 5. Policejní komisař, velitel četnictva a dozorčí orgány obce mají povinnost přísně dozírat, aby se z vrchu uvedená ustanovení plnila. V Lurdech, radnice, datum. Burgmistr. Když odhřímal svoji bojovnou řeč, nabral Lakadé dechu. Je poledne. Nejpozději za 2 hodiny může být posel u cíle. Lakadé totiž uvažuje takto. Vláda se neodváží žádného rozhodného kroku, ať z nerozhodnosti a slabosti, či z důvodů vyšší politiky, do které nevidím. Ta politika souvisí možná s obojetným postojem církve, která od zázraku utíká a zároveň se ho zcela nezříká. Ať tak nebo tak, já, burgmistr, jsem autonomní úřad. Uzavřením jeskyně konám státnický čin, aniž překročuji svou kompetenci. Nejsem na mou věru jen tak někdo, strčím je všechny do kapsy. Sesadit mě nikdo nemůže. Prefektura a ministerstvo kultu mi naopak budou za ten krok vděční. Je to nejlepší služba, kterou mohu prefektovi prokázat. Baron přece nemusí udělat nic jiného, než mou vyhlášku parafovat. Viděl M. Docela nepatrné M bere na vědomí opatření nezávislého lurdského burgmistra a svými orgány zajišťuje jeho provádění. Nic víc. Jakmile však se prefektovo vidy odstne pod mým jménem, je odpovědný prefekt a ne já. Před obecní radou a před celým obyvatelstvem mohu poukázat na to nepatrné M a lítostivě pokrčit rameny. Měli by mě udělat francouzským ministerským předsedou. Poslyšte, kurežesi, řekne Lakadé. Jestli nedostanete striktní protirozkaz, zůstaňte v Tarp a udělejte si hezký večer. Počkám do 5. Když se do té doby nevrátíte, půjdu na to. Kurežes se do 5 nevrátí. Jistě se v Tarbe, které je pro lurdské světáky jakýmsi velkoměstem, dobře baví. Baronovo vidy je tedy zajištěno. Lakadé jde na to. Státní návladní a policejní komisař dostanou opis vyhlášky, která putuje do tiskárny Lavdanu. Protože se úder musí vést s omračující rychlostí, požádá purkmistr Jacometa, aby neprodleně přikročil k činu. Pod vedením komisaře připochodují v noci před jeskyní dělníci. Není ještě pozdě. Svit pochodní přiláká spoustu svědků, kteří v zavilém mlčení přihlížejí této podívané. Před několika dny postavili pod výklenek dámy obětní pokladničku pro sbírku peněz na kapli, kterou dáma žádala. Jacomet pokladničku zabaví svíčky, zásvětní dary, obrazy, ba i květiny, které lidé položili před mariánské obrazy. Ale když se vlastnoručně chystá hodit čerstvé i uvadlé kytice do gavy, projde davem, který stále narůstá, zlověstné škubnutí. Jacomet dostane strach. Cítí, že jeho samého, jestli se toho odváží, lidé popadnou a hodí do gavy. Najednou si to rozmyslí, popojde pomalu k vozíku, který má kultovní stůl i všechny náboženské předměty odvést, a zamyšleně položí květiny na ostatní předměty. Dělníci zabední jeskyni laťkovým plotem, sahajícím nad výšku očí, a kolem dokola umístí varovná návěští. Bernadeta z druhého břehu potoka už na výklenek s dámou neuvidí. Ale Bernadeta zůstává tyto dny doma a nejde k jeskyni, protože dáma ji od velikonočního pondělí už nezavolala. Dáma teď často odchází a vždycky na delší a delší dobu. Bernadeta přijímá toto odříkání bez nářku, neboť ví, že se její krásná dáma vrátí. Ráno dosti časně se dostaví kůrežes. Na čistopise se skvěje baronovo nepatrné M. Státnický čin se podařil. Aspoň po jedné stránce. Dáma konečně našla rovnocenného protivníka.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 30.
0: Večer toho slavného dne se v kavárně Pokrok slaví rozloučení s básníkem Hyacinthem de Lafitte. Jeho příbuzní se na Velikonoce vrátili do Lourdes. Zámek na ostrově Chalet je přeplněn. Lafitte jede do Paříže, kde ho čeká jeho malá, holá světnice. Stýská se mu po Paříži, ačkoliv tam bude muset psát směšné novinářské články, ačkoliv už předem okouší v celém těle ono zklamání a ponížení, jimž je vystavován bezúspěšný umělec. Těch pár měsíců strávených v Lourdech nebylo, nehledíc na pár zdařilých veršů, pro Lafittovo myšlenkové uzrávání marných. Nikdy by si nepřiznal, že ho vzrušení, lomcující od 11. února Lourdami, neponechalo lhostejným. Ve skutečnosti náleží k něm několika málo lidem, kteří ani jednou nebyli u jeskyně a nespatřili na vlastní oči vytržení Bernadety Soubirousové. Neexistuje na světě větší pýcha, než je pýcha duchovního člověka. Duchovní člověk hladový, nemá přístřeší a přece se necítí od Boha postaven na jeviště života, ale je přesvědčen, že ho Bůh pozval do dvorní lóže. Vědomí, že není v komedii hráčem, ale nezúčastněným pozorovatelem, mu vnuká opojný pocit povýšenosti, pro který se mu zdá snesitelný i krajně odříkavý život. Duchovní člověk se nepovažuje za tvora Božího, ale za Božího hosta. S takovým vznešeným postavením se ovšem nemůže měřit císař ani papež. A že lidé o tomto postavení většinou nevědí, rozmnožuje ještě jeho tajnou lahodnost. Hyacinthe, chudý příbuzný bohatých Lafittů, sleduje aféru odehrávající se mezi Bernadetou a dámou na jedné straně a mocnostmi tohoto světa na straně druhé, z nezměřitelně ledové výše absolutního ducha, který se dotýká lidského života jen hravým paprskem ironie. Lafitte si zkrátka připadá sám jako Bůh, v něhož podle vlastního mínění nevěří. Dnes se v kavárně sešli všichni soustolovníci, i ti, kteří tam poslední dobou docházejí řidčeji, jako například Estrát a Dozu. Budete mi chybět, prohodí starý Klarán, Lafitův každodenní druh. Tak báječně jsme se poslední měsíce spolu hádali. Jak se obejdu bez vašich věčných námitek? Poděkujte dámě, milí příteli, žertuje Lafit. Zahnala mě na útěk. Estrát bere jeho přiznání vážně. Proč? Ptá se. Vždyť vám nic neudělala. Nic? Smíje se spisovatel. Podle mého mínění je dáma veliká tyranka. Vyžaduje, aby se člověk rozhodl buď pro ní, nebo proti ní. Estrát tento názor důrazně potvrdí. To máte pravdu, Lafite. Vyžaduje takové rozhodnutí. Tak vidíte, můj drahý, pokračuje literát. A právě tento požadavek považuji za těžký přehmat a zasahování do mé osobní svobody. Jsem člověk opravdu chudý a nijak zvlášť domýšlivý, doufám alespoň. Ale jednoho přepichového práva se vzdát nechci, což i v budu. A to je právo na nestrannost. Líbí se mi vznášet se lehce a volně mezi takzvanými pevnými stanovisky druhých lidí. Tato stanoviska mi připadají, račte prominout, šmahem trapná. Nepovažuji člověka za nějakého tristního scháněče zrna, kterého je třeba léčit z nadpřirozených iluzí. Ale ta náboženská žebrácká polévka, která se dnes vyváří, se mi také oškliví. Mimochodem, pánové, nepozorovali jste, že zbožné rasy či masy působí vždycky zatuchle nevětraným dojmem? Dovolil jsem si už jednou podotknout příteli, přeruší ho pedagog, že dnešní básníci ztratili vztah k lidu. Ten váš všechen lid, příteli, odráží ho Lafit, je také jen jednou z těch pověrečných abstrakcí, kterou máte na svědomí vy, idealisté. A na závěr dodává, od té doby, co do Lourdes vtrhla dáma, mi tu není volno. Tuze se mi stýská po hříšném Babylonu. V tu chvíli přistupuje ke stolu Lacadé a Vital Ditur. Purkmistr obešel dnes dvakrát náměstí Markadal jako vítězný vojevůdce, jenž se ukazuje lidu. Kavárna ho uctí pochválným potleskem. Diran a jeho věrní triumfují. Vítěz se vlídně obrátí k spisovateli. Vy nás opouštíte, drahý básníku? Chcete asi našemu městu udělat v Paříži špatnou reklamu? To si nedám vzít, pane purkmistře, odpoví velmi zdvořile Lafit. Nemyslím, že je to od vás moc rozumné, usměje se prorocky Lacadé. Možná, že se Paříž a svět zakrátko dočkají překvapujícího obratu. Dočkají se toho, že z našeho města vzejde skutečná spása. Jiná ovšem, než si leckdo myslí. A vás, pane de Lafit, bych si byl přál za básníka, který by ten překvapující obrat oděl do nádherných slov. V tom se oči všech obrátí ke dveřím, kde povstal jakýsi ruch. Ke stolu notáblů se přiřítí brigadýr Delangle, upocený a krajně rozčilený. Pánové, to byla skutečně vzpoura! Zasupí. Lidi zaútočili na jeskyni, strhli plot, vyvrátili návěstní tabulky. Když podáváte služební hlášení, podotkne pokračím důstojném mlčení Lacadé, stoupněte si do pozoru, Delanglo. Tak co se vlastně stalo a kdy? Před půl hodinou, když se setmělo, dav zaútočil na jeskyni, byl jsem tam docela sám. Teď už chápete, proč jsem vám negratuloval k vaší obdivuhodné smělosti, pane purkmistře? Zasměje se spokojeně Vital Ditur. No, a co na tom? Řekne Lacadé trochu bledý, ale klidný. Vstane. V noci postavíme novou bariéru a dvě stráže ji budou nepřetržitě hlídat. Odvaha je drahý špás, posmívá se mu císařský státní návladní. O několik minut později se loučí s Lafitem. Proč opouštíte tuto zajímavou hru před pátým závěrečným jednáním, pane?

Monsignor Lawrence vstává od tabule. Kromě děkana Peramala jsou přítomní ještě jiní dva hosté. Kanovník z biskupské kanceláře a biskupův soukromý tajemník, mladý klerik. Oba se brzy omluví a odejdou. Monsignor si chce po obědě pohovořit mezi čtyřma... Monsignor Lawrence vstává od tabule. Kromě děkana Peramala jsou přítomní ještě jiní dva hosté. Kanovník z biskupské kanceláře a biskupův soukromý tajemník, mladý klerik. Oba se brzy omluví a odejdou. Monsignor si chce po obědě pohovořit mezi čtyřma očima s Lourdesem.

své životní dráhy uchovává zatrpklost bývalé bídy jako skrytou usazeninu duše. Příkaz lásky k bližnímu se v něm neustále sváří s namáhavě zastíraným opovrhováním lidmi. Výsledkem tohoto sváru je velmi vzácná odrůda mrazivé vlídnosti, za kterou leží stydlivě načíhané, démantově vybroušený rozum. Ale pro lurdského děkana má biskup Bertrand Sever odjakživa slabost. Vzájemná příchylnost mužů se obyčejně zakládá na správném smíšení stejnorodých a protichůdných vlastností. Tenhle Peramal, muž na konci čtyřicítky, se dosud nenaučil ovládat. Když je mu něco proti srsti, hned mu oči nepřístojně vzplanou. Nerozmýšlí se, co řekne, nemá z lidí strach, je pohotově neomalený a to jeho milost baví. Peramal je pán a to imponuje synu nádeníka, obklopeného duchovními, kteří pocházejí na mnoze z malých poměrů a nedovedou proto překonat onu blahojímavou servilnost, tak charakteristickou hlavně u kněží jižních zemí. Monsignor je hrdý na to, že má mezi svými duchovními pána, jako je Peramal. Události před jeskyní, o nichž jste nám vyprávěl u stolu, mě utvrdili v přesvědčení, že jsme si počínali správně, začíná biskup. Toho se ovšem prefekt a purkmistr ani ve snu nenadáli, že jim lidé ten plot každý den rozbourají. Považte, jaká škoda by vzešla církvi, kdyby svět mohl jen malou část o něch zbouraných prken přičíst na její vrub. Vyslovuji vám své uznání, lurdský faráři. Peramal ve vší uctivosti namítá. Osmělil jsem si u vás vyprosit dnešní audienci, protože jsem velmi nespokojen. Protože neshledávám věci tak, jak jsou v pořádku a protože se bojím, že budeme muset změnit postoj. Biskupova ruka, nesoucí právě k nosu šňupec, ustrne v pohybu. V zápětí sfoukne biskup tabák z prstu do tabatěrky. Jeho zapadlé oči se s úžasem upřou na děkanovu tvář. Potom si však maličko odkašle a tím odsune Peramalův výpad. Napřed bych se lurdského faráře zeptal, kdo je Bernadeta Subirusová? Ano. Kdo je Bernadeta Subirusová? Zamumlá děkan a sklopí oči. Teprve po minutě zdvihne k představenému zbrázděný obličej. Monsignore, upřímně přiznávám, že jsem Bernadetu považoval za podvodnici. A dodnes mám prchavé chvíle, kdy ji ještě stále pokládám za podvodnici. Znám příliš dobře ten bigorský lid, lid fantastů, komediantů a vypravěčů pohádek, i jejich schopnost namlouvat cokoliv nejen druhým, ale i sobě samým. Ach, jak je to zoufale chudý lid, monsignore. Přiznávám dále, monsignore, že jsem později považoval Bernadetu za šílenou. A někdy, ač stále řidčeji, si dodnes myslím, že je blázen. A do třetice se vám, monsignore, přiznávám, že v Bernadetě skutečně vidím jakousi divotvůrkyni a vyvolenou bytost. To není žádná vysvětlující odpověď, faráři, zabručí biskup. Letmým pohybem ukáže na psací stůl. Ráno jsem dostal dopis od jednoho penzionovaného generála. Jmenuje se Vozus. Prosí mě, abych proti tomu ohrožování církevní vážnosti něco podnikl. Zpívá přibližně stejnou písničku, jakou už několik neděl hude vláda. Baron Masy, Rulán a také prý císař, jak mi sdělili. Rozdíl je pouze v tom, že ten stařičký důstojný generál to myslí vážně. Má u neverských sester dceru, jistě ji budete znát, učí v Lurdech. Znám ji, monsignore, a dvakrát jsem s ní o Bernadetě mluvil. Byl jsem samozřejmě zvědav na úsudek učitelky, která to dítě denně vídá. Úsudek učitelky, která musí jistě Bernadetu znát lépe než kdokoliv jiný, je neporovnatelně jednoznačnější než váš, lurdský faráři. Sestra Vozusová je, jak slyším, pokračuje biskup, když lurdského faráře chvíli mlčky pozoroval, ozdobou svého řádu.

vyniká v každém směru. Několik nadšenců dokonce tvrdí, že má pověst světice. Sestra Vozusová pochází ze znamenité rodiny. Za pár let z ní jistě udělají novicmistryni a později abatyši. Proč by řeholnice tak ctnostná a zasloužilá bez důvodu nedůvěřovala dívce, jako je Bernadeta Sobirusová? Řeholnice Vozusová má snad nárok na nejvyšší důstojenství a čestné místo v nebi, monsignore, odtuší Peramal. Ale když s ní mluvíte, nemáte ani trochu pocit, že před vámi stojí bytost výjimečná či dokonce vyvolená. Sestra Vozusová nechává člověka lhostejným. Naproti tomu Bernadeta Sobirusová vás nikdy nenechává lhostejným. Nevím, co to s tou holkou je. Je to všední, obhroublé stvoření, tvář, jakou potkáváte u všech těch ditrelů, urosů a kabizosů. Pomyšlení, že takový spratek a větroplach udržuje v napětí celou Francii, člověka rozzuřuje. Ale najednou přijde odpověď, která vám nedá skoro celou noc spát. Nemůžete s ní být hotov. A s očima toho děvčete také ne. Vy víte, monsignore, že jsem všecko jiné než nadšenec a mystický unáhlenec. S pomocí boží jsem praktický člověk. Když Bernadetu delší dobu nevidím, mé pochybnosti vzrůstají. Ale když si jí dám zavolat jako nedávno, nejsem to já, kdo jí mate. Ona mate mne. Ta dívenka je tak podivuhodně pravdivá a má, když mluví tak zvláštním způsobem a v jakémsi zvláštním smyslu pravdu, že to sám ani nechápu. Zapěl jste mi tu teď na Bernadetu Sobirusovou hotový chvalospěv, řekne biskup s neproniknutelným výrazem. Peramal se vzpamatuje. Monsignore, nezasluhuji si vašeho uznání. Nedělám nic jiného, než že svým duchovním zbraňují chodit k jeskyni. I to je ovšem dosti obtížné, zejména u pánů z menších obcí. K osvícení a k uklidnění mysli nemohu však přispět ničím, protože sám jsem středem zmatku. Ačkoliv jsem už tak starý, potřebuji vaši otcovskou pomoc, monsignore. Vzpomeňte si na pramen. Pomyslete na uzdravení Buorcova dítěte. A od včerejška se povídá, že voda z pramene vrátila zrak slepému dítěti jednoho sedláka. I když ponecháme stranou Bernadetinu osobu, dějí se očividně zázraky. Počkat, lurdský faráři, přeruší ho biskup. Víte dobře, že ani vám, ani mně nepřísluší užívat tohoto nebezpečného pojmu. Jedině kongregace ritu v Římě může rozhodnout o tom, je-li něco zázrak nebo šálení. Velmi správně, přitaká živě děkan. Aby však o tom kurie mohla rozhodnout, musí mít po ruce potřebný materiál. Proto lurdský farář předstupuje v celé své nehodnosti před svého biskupa a říká: nemohu dál. Celá má farnost žije v hluboké nejistotě. Lurdy se staly bojištěm, bohužel nejen obrazně, včera četníci tasili proti davu zbraně. Blouznilky rázu mietové se chovají vyzývavě. Volnomyšlenkáři z toho nepřetržitě těží. Jasné, střízlivé hlavy nevědí, na čem jsou. Já sám to nevím. Proto se vás, monsignore, odvažuji vřele prosit. Skoncujte ty zmatky. Svolejte konečně biskupskou vyšetřovací komisi, aby se lidu dostalo opory. Biskup za podpory své hole těžce povstává a vleče se k psacímu stolu. Ze zásuvky vyhrabe svazeček listin a hodí je na stůl. Tady máte svou vyšetřující komisi. Je vypracována do všech podrobností. A kdy ráčíte dát pokyn, aby začala pracovat? Ptá se vzrušeně Peramal. Dá-li Bůh? Nikdy. Odpoví drsně Bertrand Sever a nevrle děkanovi pokyne, aby nevstával. Potom přistoupí k oknu a schlíží do zahrady na kvetoucí keře šeříků. Zázrak je něco strašného, pane faráři, zašeptá, ať už uznávaný nebo neuznávaný. Lidé jsou plni žádostivosti, proto touží po zázracích. I mnoho věřících přece nechce věřit, chce mít jistotu. Tu jistotu jim má poskytnout zázrak. Bůh právem posílá zázraky jen zřídka kdy.
Vždyť jakou cenu by pak měla celá naše víra, kdyby ji každá tupá hlava našla potvrzenou? I každodenní zázrak mše svaté se ukrývá do přirozené podoby chleba a vína. Ne, můj milý, ne. Mimořádnost je jedem pro každou instituci, ať je to stát nebo církev. Vemte si to, čemu lidé říkají génius, například takového Napoleona Bonaparta. Čím byl ten takzvaný génius pro svět? Krvavými rozpaky, lurdský faráři. A mnoho svědců, které dnes vzýváme, znamenalo svého času pro církev taky jen rozpaky, byť i nekrvavé. Chtít vynikat nad jiné lidi a vynikat nad ně, to je přehmat, který musíme jako ustanovení pěstouní křesťanského společenství zamítat, dokud nás neporazí nezvratný důkaz Boží milosti. Církev jako Corpus Christi Mysticum je společenství svatých a každý její člen jako takový je svatý. Jestliže jako biskup dám teď vyšetřovací komisi poput k zahájení šetření, stvrdím tím oficiálně nejen neurčitou možnost, nýbrž i vysokou pravděpodobnost nadpřirozených událostí. To však smím udělat jen tehdy, když už nezbude žádná cesta pro přirozené vysvětlení. Udělám-li to předčasně, přivedu nejen svou diecézi, nýbrž i celou církev na sráz směšnosti. Co dokazují 2-3 vyléčení, jejichž faktická podstata ani nebyla nezvratně přezkoumána žádnou lékařskou komorou? Tolik, co nic. A vy, lurdský faráři, který pějete chvalospěv na tu dívku Subirusovou, vždyť ani vy dodnes nemůžete zcela vyloučit, že neběží o podvod a pomatenost. Považte, co by asi řeklo naše velekritické a velevědecké století o biskupovi, který sedl na vějíčku nějaké malé šprýmařce, povolil rozčileným babským tlachům a obtěžoval ověřovací komisi, která by nakonec místo zázraku odhalila nějaký povedený kejklířský kousek. Takovou škodu nelze změřit. Maria Dominik Peramal zneklidní a hlásí se k slovu. Biskup ho pokynem hlavy odmítne a pokračuje. Je-li masabělská dáma skutečně nejsvětější pana, o čemž může v poslední instanci rozhodnout jedině Řím? Budu se kát, abych dosáhl jejího odpuštění. Ale do té doby jí to budu strpčovat ze všech sil. Jak mi káže povinnost tarbeského biskupa?

0: se blížím dávno dopravní ruchsti. Nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej,
0: poslouchej,
1: jak
0: klaxon zní,
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý.

0: vypni ten svůj klaxon.
1: Schudí přejedu tě rád, klaxon můj,
0: klaxon můj,
1: se rozezní,
0: se rozezní,
1: k němu
0: mám
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město.

0: dále mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.

0: Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
1: Desátá večerní je fuč.
2: Stanice

Dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát. Teď vyjít schody nestačí, když škola dějin otáčí. V paláci temnot

0: kdy. Deníček si psávala svobodná a hrdá holka za vodou.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
2: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, Lélio. Chodili jsme spolu po těch lesních cestách nad lázněmi a já se vždycky znovu zastavoval a hleděl na něj. Mistr Eduard Kohout. Je to on? Je to vůbec možné, že jsem tu s ním, že se ho mohu ptát, že mu smím odpovídat, že spolu hovoříme, žertujeme, smějeme se, že spolu bydlíme v tom světlém domě jménem Panoráma na stráni? Jakoby pro ty zdejší chvíle opustil svůj svět. Svět legendy, svět krve, bouří, jitřených ran a zmučeného ticha. Svět dramatické básně, na jehož palčivém mezi jsem kdysi stál, neschopen pohybu a slova. Nahlíže je dovnitř s úžasem, ještě dneska sotva sdělitelným. Mnohé vás předcházelo, drahý mistře. Viděl jsem dávno, už při svých prvních krocích směrem k jevišti, co všechno tady bylo. Hamlet, Oidipus král, kníže Myškin, Marius, strýzněný houkáním lodí, celá, jak se říká, éra, tvůrčí epocha a víc, víc. Byl jste mládím celého pokolení, jeho plamenem a jeho nářkem. Po prvním šoku, kterým prošlo lidstvo jako celek, po válce, která první, na rozdíl od všech předešlých, se dotýkala všech a všechny zranila, všem prozradila fakt o příští nedílnosti světa, jste to byl vy, kdo za všechny, jak mnozí vzpomínají, jste s dýkou váhající nad hrudí vyslovil otázku základní a prvotní. Otázku pobytí či nebytí. Otázku, která už provždy přestala být otázkou jednoho člověka. Herectví pomíjí, se říká, a dílo herce končí s jeho odchodem. Ale já myslím, že to tak není. V tom velkém díle všech, kde nezáleží na povaze práce, na rozměrech jednotlivých účastí, zůstává ze všeho něco. A kdo ví, v co trvalého se mění pomíjivé a co z trvalého nenávratně míjí. Kdo ví, v co proměněna zůstávají slova rolí, kroky básníkovi, jimiž jste šel a gesta vašich rukou, které se plaše dotýkaly květin, lidí, prostoru a světla. A nás. Nás v hledišti. Mluvil jste za nás, neschopné svou trýzeň vyslovit. Znovu jste za nás kladl otázku prvotní a základní. Otázku pobytí či nebytí. Nám všem jste říkal, co to bytí je. A jakýže má půvab, jaký smysl, jaké poslání. Kdybych už nemohl myslit, verše psát, se životem bych rozloučil se rád. Jen zakaž bourci hedvábníku příst, i když se k vlastní smrti dopřádá. Nádhernou přízi souká ze sebe a neustane, pokud do rakve se neuzavře, kterou upřed sám. A teď jsem tedy s vámi v lázních, které jsou naší společnou a velkou láskou. Chodíme spolu po lesích, bydlíme v pokoji hotelu Panorama, kde jsme si vytvořili z našich svršků něco, co by pohoršilo i Augiáše. Něco, co by neuklidil ani Herkules. Na otomanu u zdi leží naše šatstvo, a to veškeré. Leží tu na jedné velké hromadě odplavek po smokingy. Ta hromada už ztratila svou rovnováhu a větší částí spadla na zem. A my tu denně hledáme a odtud vytahujeme tu kalhoty, tu vestu nebo šátek podle společenské potřeby či nutnosti, která nám právě kyne nebo hrozí. Jednoho dne, kdy chaos už byl přílišný i pro mne, kdy bylo těžko oddělit jedno od druhého a jedno od druhého vůbec rozpoznat, jsem se vás zeptal, neměli bychom, mistře, uklidit? Abyste mi odpověděl krásnou větou, kterou si od té doby často opakuji i nad jinými hromadami. Život, Mirku, je příliš krátký, než abychom uklízeli. Kolem je červen, jdeme loukou. Kolem nás chodí hráči golfu, slyšíme jejich hlasy, žartování, smích a volání. A přece kolem vás a s vámi, jakoby vanulo ticho. Líbezné ticho Beauregardských zahrad. A já se zastavuji a ptám se, je to on? Je přece léto, den. Stokrát si říkám, je letní den. A kde se tedy berou nad jeho hlavou lampiony a hvězdy benátského nebe? Je červen, louky jsou plné kopratina zvonků. S plavkami přes rameno míříme k jezírku v lese a já dva kroky za vámi slyším váš hlas. Mé rodné Benátky, buďte mi pozdraveny. Konečně dýchám zas váš slastní vzduch. Svou náruč otevřít noci s maskou ženy a dobrodiním hudby okří.

0: Ne, pravím vám, není nad Venecí. Chval si svou kolébku a nejbližší svůj svět. Něm vládnou zázraky. Vracím se plonk, zde jako markýz žijí. Bylo mi 40 a je mi 20.
1: Bylo vám 40?
0: Jsem v rodišti v opuště.
1: Snad ano, patrně ano. Ale je vám 20 let. Po celou tu dobu, co vás znám, je vám těch 20 let. Ne, neberte to, prosím, jako lichotku a zdvořilostní frázi. Vy přece víte, že jsem nezdvořák a spíše hrubián než lichotník. Je jiné léto. Jsme na Lopudu. Je nás tu herců celá skupina a jedeme, jako dnes to vidím a slyším, na malém člunu na jakýsi výlet na ostrov Mljet. Jsme daleko od obou břehů. Všichni jsme unaveni vedrem. Někteří mlčí, jiní usínají, ale vy v očích dálku moře a modrou dálku času, které jsou obě vaším domovem, stojíte na přídi a zpíváte. Na hlavě široký slamák, na sobě pruhované námořnické tričko.
0: Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. Já na vojnu se dal pro krásnou plavou lásku. A ne pro prsten snad, ten mám ještě dál.
1: A je vám 20 let. Jsme v Dubrovníku, stoupáme po schodech vytesaných ve skále, v modravém přítmí večera tu stojí chlapci s rozžatými loučemi, vcházíme na nádvoří té krásné staré tvrze Lovrienac, kde se ten večer hraje Hamlet. Tak mnohým to tu vyvolává pocit Elsinoru. I tady jde o hrad vysoko nad mořem. Ale já se při tom představení dívám na vás a slyším, doslova slyším, jak ve vás zní a jinak ony verše. Jak vámi stoupá rostoucí hrůza toho prince. Jak se chvějete pod vahou jeho osudu jak nástroj v sále plném hudby. Nástroj, který v té chvíli odpočívá a přece zní. Nemůže neznít. A je vám 20 let. Jsem s vámi na jevišti. Přišel jste na chvíli mezi nás a my vás vlákali do svého představení. Prošel jste letos na jaře svým jedinečným výročím. Výročím, jakého u nás ještě nikdo nedosáhl. Jste plných 55 let ve službách naší první scény členem Národního divadla. Přišel jste tedy na jeviště mezi nás a spolu s mými žáky Darebáky a se skupinou Český skifl jste si zaspívali tři krásné staré písničky, jednu dokonce vlastní, slovy i nápěvem. Stál jsem opodál, jako vždycky, když se zpívá, vyřazen z tohoto druhu projevu naprostým nedostatkem hudebního sluchu. Stál jsem opodál, díval se na vás a prolínala se mi ta nejrůznější data našich setkání. Kolik vám kdy bylo, nevím. Vědět jsem nechtěl, vědět nechci. Ale teď je vám 20 let.

0: Noc plná hvězd.
1: Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začali stareček Pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si ho člověk nějakou tu komediu trošku nevyparádil. A smutný by byl to, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Já, abych nezapomněl, pošáně na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejnak jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim poštěl, lebo stařeček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stařeček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všechny mamněnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak večertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda a dneska je mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumní, no a všichni s jménem šumní. Když si nechtěl jeden přespolní přebrat galánku, však Terku Kožuchovu, jak se mohl Gabil za ohryzek, tož vyletěl zavřítým oknem a ještě vyrazil 7 palések z plota. Ale musel být tvrdý. Lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, tož ještě se mu Kerchova na silnici zahlédl paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama okřápali maltu až natihli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bečka čapěli strachem za šentišem jak osa na bombosi a zubama klepali jak datel. Však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stařeček si zapálili vyhazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili. Matúšu, koupím dřevo. Když je nůza nejvyšší, pomoc Boží nejbližší, pravím si. A hnedka jsem se optal, však může být, kdy ho chcete. Až ho naděláš, tož dojeď, pravili bečka. To si můžeš myslet, jak jsem se tumloval. Ani jsem se moc netočil a hýbaj do lesa. Na druhý den k večeru jsem dojel z fůru před hospodu. Hospodský chvilku obcházeli vůz, nahlédli přes brýle na mě a optali se, co stojí ta fůra. No, je toho dobré 2 metry, tož 200. Chvílku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korunů a spokojeno pronesli. Tož tak, Matúšu, toto poleno se nelúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentiši, co zrozmlátil, a ty od toho potom zapletíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchly dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch mariánkových plev. Zlostu jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem, to jsem radši práskl do koní a ujížděl do spody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Červ zlostině žrál, ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Iďa jednou z lesa zastavili se před hospodu, lebo žížeň a hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli před rameno, pohladili a pravili, ty jsi pila, já jsem ještě nepil. A vpadli do šenkovně. Dajte mě guláš a pivo. že měli stařiček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání. Nemáme. Tož vůstu. Nemáme. Herinka. Nemáme. Tvarůžky. Nemáme. Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverca od kuchyně a vybřeskli. Starý, daj mu počuňáci nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapřísahali sa, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jí dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli sa po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se. Co stojí ten kanárek? 200. Stařeček básli šrajtoflů o stůl a dodali. Tož ho upečte. Za chvilku se nesla vůňa po šenkovni jak v hody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky trčali. Pak až vtahli vůňu do nosa, mlazgli a prohodili. Tož mě toho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali po luftě prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybírali jedno poleno. Potom zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zametli s ním hospodu, prázdnou klec jim narazili na hlavu a hodili jich přešprlata za šentiš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali. Nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentiš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přes šprlata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak sa kanárek dostal k soudu. Stařiček dostali 14 dní a škodu nahradit. Hospodská dostali žlutenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšus, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, má v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Pokud vy.
1: Noc s hvězdou.
2: Máme jistou možnost jít přes most, dáme jí přednost, dámě. I když je to jen ponton, tak nám velí bonton a na břehu pak nabídnou tý rámě. Vzhledem k tomu, že tato část písně je základní pro pochopení části další a vzhledem k nestejnému inteligenčnímu kvocientu posluchačů je naprosto nezbytné jí opakovat. Vyspělejší posluchači si mohou zatím něco sníst. Máme jistou možnost jít přes most.

sami můžete přesvědčit. D mol, G zvětšený C dur, G zvětšený C dur, G zvětšený C dur, H dur, B dur, A7, D7, G7 a zase E mol.

Možná, že jste si vůbec nevšimli, že se přitom nedívám na ruce. C-dur, G zvětšený, jsou v tom letadřiny. G a tak dále. Ale pojďme dál. Tedy v této instrumentální mezihře si zopakujeme něco písmen z jazzové abecedy. Tak například z ke.

podobně. Dalším velice často užívaným kořením v jazzu je takzvaný stop time, česky zastaveníčko, slovensky stop time, německy die Maulhaltzeit. Pozor, také předvedeme. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Důležité je během Maulhaltzeitu nestratit nic. Aspoň někdo. Jestliže někdo z hrající skupiny solově improvizuje, povzbuzují ho ostatní členové skupiny povzbudivými výkřiky, jako například jeď a podobně. Předvedeme.

můžeme žít. Proč je tak hloupá a svět zas nevděčný? A voda stoupá, však most je bezpečný. Ať klidně stoupá, vždyť bezpečný je most. Šabadadadada, třeba že pod

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: tvoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
1: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
1: ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Milí žáci, dostalo se naší třídě neočekávané cti, že náš pan ředitel budovy dostavil se na malou inspekci. Zde, milí žáci, vidíte našeho pana ředitele, zde náš pane řediteli vidíte milé žáky.
2: Sedněte, hoši, jsem věru rád, že vidím fyziognomie žáku tak veselých a věru tento se velmi milé směje chlapec onen, jak se jmenuje.
1: Toto je, pane řediteli, žák Kukačka.
3: Pane!
1: No tak, Kukačko, neodpovídej takto schoulen veška mě, tónem hrubým, vstaň hezky, postav se zpříma a řekni zde.
3: No to je jedno, jak to řeknu, tak zde ano.
2: No, přechválil jsem žáčka, ono ho zdá se mi.
1: No, pane řediteli, Kukačka jest žák poněkud drzý, ale zase je to syn pana starosty.
2: No, to není drzost, to je nadání.
1: Prosím, o nadání by tu byla řeč, tedy Kukačka jest nadán zejména hudebně. No, Kukačko, vyjmi mi, prosím, no, vyjmi mi nástroj svůj ze škamny a zahraj něco.
3: Já dostanu pětku, ale mě to fuk.
2: No, neboj se a hraj.

0: No velmi dobře, velmi dobře. Tedy žáci, co jste nyní slyšeli, to byla fujara.
1: Ano, žáci, tedy fujara jest nástroj, jehož zvuky linou se z jara po pastvinách a náhorních rovinách. Těmito zvuky bačové schánějí dohromady stáda sírů k lahůdkářům.
0: Tedy z jara, proto fujara. A nyní ještě je jeden nástroj, ten na podzim, fu podzim. Zdáli na něj umíš hrát, kukačko?
2: Ano, umím, ale jako první asi to bylo.
0: No zahraj, zahraj. Vidíte, žáci, vidíte, málem by to byl kukačka upustil.
1: Ano, tedy kukačko, nyní dej fujaře kolovati po třídě, aby všichni spolužáci mohli si prohlédnout i tento nástroj.
0: Ale opatrně, hoši, opatrně, ať to neupustíte. To, pane kolego, znám případ, kdy kolega chemik dal kolovati ve třídě litru nitroglycerínu.
1: Oh.
0: A nějaký hoch se napil nezbeda a pak zakopil a vybuchl. No to nemáte ponětí, my dodnes nemůžeme najít ani budovu, ani žatstvo, ani profesorský sbor, všecko je v luftě.
1: Tedy ve vzduchu všechno samozřejmě, ano. To musel být výbuch náramný.
0: A nyní se naskytá právní otázka, samo sebou, kterou se zabýváme, zdali mají profesoři, jsoucí ve vzduchu, nárok, aby čas onen ve vzduchu strávený jim byl započítán do penze či nikoliv. Takové máme nyní potíže.
1: To jsou starosti jistě veliké, ale já bych navrhl tedy, pane řediteli, zemské školní radě, aby se na místě bývalé budovy natáhla permanentně veliká plachta hasičská a vyčkávalo se tam trpělivě pádu alespoň části některého pána učitele nebo aspoň částečného žáka.
0: No já myslím, že to bude nejlepší. Já vám ostatně dám odpověď na druhé straně desky. No přeci se nebudeme bavit před žatstvem, pane učiteli. No tak děti, já jsem přišel se k vám podívat. Zdali máte nějaké pohádky nové?
1: Tedy žáci, snad abychom panu řediteli ukázali něco hudby, něco zpěvu. Řekněte panu řediteli, zda hrajete rádi? A hrajete rádi hod? Tak hrajte.
0: Dle starých pramenů kdysi královal starý vedchý král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám.
3: Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, čemu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král.
0: Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, koho se má bát a komu se smá.
3: Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, já chci vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná. Vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.

večera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat, byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátka dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Přel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Hlasatelé dobra a rozsévači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů, ti,

se světodějní tvůrci revoluce. Já vás znám příjmením jménem, stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy, stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my

0: Noc plná hvězd.
1: Rožnovský dědeček. Rožnovský dědeček smutně pije. Rožnovský dědeček smutně pije. Rožnovskou babičku přes její hlavičku nezabije. Rožnovský dědečku s pánem Bohem. Rožnovský dědečku s pánem Bohem. Najdi si hlavičku, najdi si babičku, sobě roveň.

Rožnovský dědeček. Smutně by je. Rožnovský dědeček. Smutně by je. Dědeček senilní, nekrade, nesmilní, nezabije.

Ojoj, Ištván, to si piš, ojojoj, Ištván, byl vyštván. Do města beze hvězd, kde jenom vlaky duní, do noci bez nevěst, proč

byl vyštván. Do noci bez dne, do noci bez měsíce, proč hledal u jedné,

Ale kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení s

0: Noc plná hvězd.
1: Jindřich Mošná byl už hezky stár, když jej po smrti Karla Šimanovského pasovalo členstvo Národního divadla za starešinu Zlaté kapličky. Na té poctě si Mošna nesmírně zakládal. A tu čistá jasná umělecká zpráva angažovala Marii Ryšavou a vyšlo najevo, že umělkyně je o 3 měsíce starší než Mošna. Do Mošny, jako když uhodí, k vydržení s ním nebylo, že přešla pocta z jeho hlavy na šediny kolegyně. Kde jen mohl, rozlobeně utroucil.
2: Není to pravda, že Ryšava je tak stará. Ona si ty 3 měsíce jenom přidává, aby mě dopálila.
1: Ve vestibulu před denní pokladnou stávala před léty dřevěná lavice a každý den před zkouškou sedávali na jednom jejím konci Jindřich Mošna, na druhém Marie Ryšava a ani nedutali. Celá léta tak sedávali a slůvka spolu nepromluvili. Mošna nezáviděl paní Ryšavé umělecké úspěchy, ale nemohl zapomenout, že je starší než ona, hněval se. Připravovala se Tylová hra Paličova dcera, níž Mošna hrál nezapomenutelně hrobníka Melichara. Výjev, kdy se po dlouhých letech shledává z Ameriky se vracejícím synem, podával Mošna tak hluboce lidsky, že nejen sám se pokaždé doopravdy rozplakal, ale že i všechny své spoluherce pohnul k slzám. Byla generální zkouška v kostýmech a maskách. Mošna potkal před začátkem zkoušky na jevišti paní Ryšavou, která hrála úlohu plátenice Šestákové, a tak se zadíval na její zvonovou krinolínu a na nakadařené její vlasy na spáncích, že si připamatoval, aha, ona hraje ve všech 5 jednáních, já jenom v prvním a posledním, to se musím notně vytáhnout, aby mě nepřikryla. A myšlenka ho tak zaujala, že ve scéně shledání zapomněl plakat. Když spadla opona, přistoupil k němu Eduard Vojan, hrající Paliče, a řekl, tati, to chcete tu scénu změnit? Vždyť vy jste dnes neplakal. Mošna se zamyslel a pak vykřík.
2: A panu nahoru, znova zkoušíme ještě jednou, vždyť já neplakal.
1: Jednání se opakovalo a Mošna se rozplakal, že všichni účinkující jeho mohutnému výkonu hlasitě zatleskali. I paní Ryšavá přišla gratulovat a řekla, Mošničko, já hrávala Paličovou dceru ještě s Josefem Kajetánem Tylem. Jakou by měl radost, kdyby mohl vidět, jak krásně si v roli hrobníka počínáte.
3: Mošna se pyšně napřímil, nadhodil na rameni hrobařskou lopatu, pak ale svraštil obočí a rozmrzele zavůlal. Nešla, tomu ona nerozumí, na to je moc stará.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážení pidivajzličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
2: Spartko, Spartko.
1: A tak to já počkám.
2: Hele, jen se nedej přece dorušit. Můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
1: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
2: Ježišmarja.
1: No tak po dobrým, vraťte mi to.
2: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího. Třeba je telový semínka nebo osivo.
1: Já vás varuju, jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
2: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
3: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
1: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání, kde mám začátek. A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
2: Počkej, to by mě zajímalo, proč jsi mu to šlohnul, člověče, od kdy študovaný lidi kradou. V malém.
3: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
2: Kolik?
3: 6 gramatických a ani jednu politickou.
2: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
3: No a?
2: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
1: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocný?
3: Ale ne.
1: Šťouchni do něj.
3: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl a Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
2: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
1: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
2: Je to dobrý anebo špatný?
1: Dobrý.
2: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat. Ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, 10 let se nám tady říkali samý dobrý zprávy a podívejte se kolem sebe. My jsme prostě utlučený dobrýma zprávama.
1: Ale tahle zpráva je jiná. Výměrem okresní komise byly Pidivajzlice povýšeny na městys.
3: Jo, a co to znamená?
2: No, že budeme platit větší daně.
1: Ale ne, to znamená čest.
2: Ajej, tak to je ještě horší.
1: Tak tedy, Pidivajzlice byly vyhlášeny městysem. Má to svý výhody.
3: Jaké?
1: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
3: No tak povídej.
1: No tak například vám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
2: No to je, v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili. Potom z toho museli udělat šušárno vovsa.
1: Ale ne, to
2: mohli
1: musím...
2: mi ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
1: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
3: No a další bod?
1: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
2: Co to je za akci?
1: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
3: To je mi nějaký povědomý číslo.
4: Počkejte,
1: Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městy se Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroh. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení.
3: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
1: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
2: No,
1: lidsky.
2: Samozřejmě. No. Lidi už si to přeberou a budou se s tím vidět sami rady. Pokud vím, a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ se vždycky s každou akcí věděl rady.
1: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
4: Češ. Jo, já hlasuju taky pro.
1: Dneska to bylo bez hlasování, jo.
4: Hrgo, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospanej už uprostřed diskuze a teď člověk sotva zabere, jak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
1: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že od sám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
4: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
1: Toho, co budeš zítra připouštět.
4: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
1: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.

0: Noc plná hvězd.
1: Jsou věci, které se dají předpokládat. A taky věci, které se předpokládat nedají a které si musíme, anebo dokonce můžeme, domýšlet. Například po celá tisíciletí jsme nemohli my lidé vědět, jak asi vypadá odvrácená tvář měsíce. No tak mohli jsme celkem logicky předpokládat, že se nebude příliš lišit od té tváře přivrácené, ale mohli jsme také začít s domýšlením. A já pevně věřím, že podivíni, básníci, fantastové, milenci a individua jim naroveň postavená, taková domýšlení konali. A že si tam domysleli všechno možné, například růžové zahrady plné zlatých ptakopisků, nebo propasti, ve které plují zvonící hvězdy, nebo barevné moře plné zpívajících ryb, anebo šťastné a moudré pokolení, které tam někde žije a pěstuje možná mrkev a určitě snášenlivost. Že si tam domysleli všechno možné a ještě víc nemožného. Každý člověk má svou odvrácenou tvář. Někdo proto, že ji odvrací, a někdo proto, že přivrátit ji nemůže, není mu dáno. Každý člověk má okamžiky, kdy je sám, výsostně sám. A sám má zůstat. Nechci nikoho brát za bradu a otáčet k sobě. Nechci nikoho obcházet, abych ho poznal se všech stran. Mizí-li ve své samotě, nebojím se, že přijde změněn k horšímu. A je-li odvrácen, doufám, že odvrácen nezůstane. Ale mluvím tady o jiných věcech, než o houslích, dobře utajených, a měl bych se dostat k tématu. Já nevím, jak jsem dospěl k teorii dobře utajených houslí. Je podivná a jakoby ničím nepodložená. No, ničím nepodložená. Příklad. Odjíždíme vozem. Ne na nějakou cestu, ne. Běžný, banální, každodenní odjezd na chvilku do města. Znám svou ženu. Domnívám se znát i její odvrácené tváře a nedomýšlím si tam nic fantastického. Čekám tedy, až se obleče. To jest, až vykoná ty tisíce drobných a zbytečných pohybů, jimiž se každá žena dotýká svých šatů, svých vlasů, svého klobouku. Ale protože není ráda, je-li pozorována, odejdeme můj syn a já, abychom počkali ve voze. Při našem odchodu je i ona k odchodu připravená. To jest, vykonala všecko, co může vykonat žena, chce-li projít dveřmi svého domova a vyjít, jak ona říká, mezi lidi. Čekáme tedy ve voze a čekáme mlčky, protože ony věci, o kterých by si měli povídat otec s dospívajícím synem, jsou příliš závažné pro tuto chvíli a toto prostředí. Čekáme mlčky. Pak se zeptám něco povšechného. Syn mi povšechně odpoví a čekáme dál. Pak se rozhovořím o něčem, o čemkoliv, jen aby řeč, jak se říká, nestála. Ale už po první větě vím, že řeči jen prospěje. Postojí-li. A čekáme dál. A tu se pohne myšlenka. Necelá, počínající, takový psychický polotvar. Nesmělá myška, škrábající pod podlahou vědomí. Co tam ještě může dělat? Takové pomyšlení se dá zaplašit. Stačí dupnout a myška je ta tam. Ale takových odjezdů jsou za ta léta desítky. A myška se vrací. Prohrabává se vzhůru k věci.

vědomí, co tam ještě může dělat. Jednoho dne tato otázka zazní nahlas a položí ji můj syn. Když už rozum bralo, na mámu se ptalo. A tehdy, pod nátlakem jeho pohledu a v zoufalé potřebě vysvětlit nevysvětlitelné, jsem řekl, nevím, ale myslím si, že naše malá maminka má někde ukryté housle, o kterých my nevíme. A vědět nemáme. Snad je to u ní strach nebo tréma, ale před námi nikdy nehraje. Až teprve, když bezpečně ví, že jsme venku, jde ke svému úkrytu, víme své utajené housle, tedy své dobře utajené housle, a zahraje si některý ze svých oblíbených kousků. Respektujme to. Můj syn přijal tento nesmysl s klidem, protože po mamince zdědil klid. A po mně? Smysl pro nesmysly. A od té doby čekáme-li, a my čekáme, krátíme si ty dlouhé chvíle úvahami. Zda dnes je na pořadu Bach, nebo Mozart, anebo Sarasate. Mezi lidmi je bohužel příliš mnoho netrpělivosti. A přece by stačilo takovéto vysvětlení, k jakému jsme tenkrát dospěli my, aby jeden chápal druhého, každý skoro každého,

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
2: Já bych si to chtěl jenom...
1: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl, třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: No už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte? No,
1: dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co?
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem?
2: Jo tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte,
1: ale
2: jako,
1: ne,
2: to
1: název,
2: já rozumím, to je otázka, no tak... se značatým večerem. Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
1: Ale no, tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mnou, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic? Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
1: Víte? Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, no tak já vám věřím, no, to není tak důležité.
2: Tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, tak v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí, jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No, no,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle?
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No,
2: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte,
1: no
2: kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak
2: teď si...
1: na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: No jo.
2: Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelny. Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Hodíte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelny.
2: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí!

0: Noc plná hvězd.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do báby.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A maš si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garde a ne hrc do báby. A tu hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
1: No, no, tak vidíte to.
2: Hernajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči propláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra, jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depak.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst, dávám šach. Čert věřdově vdova kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Ach, co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernajs, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: Dotčeno taženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A mat zdravotní.
1: Hernajs, dovo, já jsem neviděl, dej tu věž.
2: No. Ale nepak, ne, tohle se smí. No, tak drahoušku. A teď pojď, dotčeno taženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Herna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je...
2: Tak šup, a maš si to pěšáku.

0: Stanice Hvězda.
1: Ve městě jménem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám. A pak ti ji dám.

0: noc s hvězdou.
1: Popíjali, když do šenku vešli strýc Pelešek.
2: Vítajte, sousedy! A vítaj také, Metůde, pojď si přisednout,
1: zvali Peléška.
2: Jenem na chvíli, jdu pro sotovčák borovičky, staráně krepíruje. Však se mně zdá, že ju ani nedopije. Čučí do prázdna, jak oprčená koza, lůzká páteřky a přeříkává litánie.
1: Stařiček našpicovali uši.
2: Ale nepovídaj, na co ju chuderku potkalo, že ani ty její zázračné bylinky nepomáhají. No já, ale když má včera tvoja dušu na příčky, tož nám musíš povědět, co ju postihlo. Však totkaj pastýř je dobrý felčár, tož by nějaký dobrý recept iznašel.
1: Pelešek poručili tří vtáčky Halůzkovej, štrngli si a začali.
2: Víte, chlapci, toho je věcej. Však víte, jak je běta hladná, nos mezi očima, aby si užrala. Tož našemu malému Jurkovi zjedla ze šlahačky 22 jez natvrdo, no a včílejí z toho na měko. Mimo ječmeného zrna na pravém oku a opuchlého palca na levé ruce má dobře vykrmeného hůsera a ukrutánské bolení břucha. No a to je snad všecko.
3: No, máte ho neuroku, prohlásili Tatar. Včílka, když neví kudy kam, tož bys uměl vyspovídat, co chce dát za dobrý recept.
1: Pelešek vybafli.
2: Kamarádi, moji, dostal jsem osvítění. Běta má peněz jak hader, co jí dali hloupí lidé za zázračné medicíny. Včilšňu dojednám, co ti za to kulírování zaplatí a půjdem do Holportu, co pravdíte?
1: Stařeček kývli za oba.
2: A tož to je ono, pomožem.
1: A pastýř dodali.
3: Ale kdyby se nějak šprajcovala, tož jenom řekni, že musíš do městečka vyhlédnu nějaký pěkný pomník.
1: Pelešek vyletěli z hospody, ale za chvilku byli zpátky a už ve dveřách zvěstovali.
2: Vínčku, pojď k nám, dá dvě zlatky.
3: A vidíš ju opícu, jak se tej zubatej bojí?
1: Spokojeno si oddychli stařeček. V momentě stáli Tatar v izbě u Pelešku a nahlédali přes pelec na Pelešťenu, která byla zachumlaná v duchně a pomáli odříkávali svoje bolesti ječmeným zrnem počínaja a zacpanýma střevama konča. Stonali, jak kdyby rodili ješky a dodali, že nebyli už týden. Tatar najprv tetku utěšili.
3: Nic z toho nedělaj, zem všecko vytáhne.
1: A začali porůčat.
3: Metůde, zdělaj z obrázka svěcené kočičky. Ti ať běta pokřůpe a zapíjá režnou gořálku, v kerej musí být podlábený česnek s puškvorcem, to je na střeva. Břuch obložit vřelýma erteplama a za hodinu na to, ať vypije hrnec kyšky. Kdyby na ňu došla proháňačka a trvala dejlej, tož navaří čaju z postrůhaných sušených hrušek a dubovej kůry. To zastaví aj rychlík. Húsera dostanem ven křenem. Ten půjdu vykopat na židovský kerchov, tam roste ostrý jak bajonet. Uděláš máčku z řeznej můky, zmíšáš s křenem a pléskneš na bolavé místo. Na ječmené zrno je dobré naplut do oka. A když to nepomože, to škůšček buchtí namočit do syrovátky a v hadérce položit na oko. Vytáhne to aj s kořením. Podebraný palec musí namočit do vřelej vody, potom ho omotáš přím jazyčkem a mořskou cibulou. Až v něm přestaneš kubat, tož ho zamotáš do paučin, aby nedostala brand. Tož tak. A to je všecko. Mělo by ti to pomoct. Ale kdyby tě snáď potřebovali do nebeského chóru a nevyšlo to, tož Metůde řekni hrobařovi, ať se tady některý den zastaví.
1: Natáhli ruku a Pelešťina jim do ní s velikou nechuťou a roztrasenýma prstama strčili dvě zlatky. Pilištěna hnedka ji pozvali na pomoc stařenku Pagáčku a procedura začala. Pagáčka zdírali z obrázka loňské kočičky, které byly už zaplkané od much a zaprášené až haňba. Bácli kočičkama do dlaně, že z nich vyletěl prach jak z fukara a podali jich Pilištěně. Tá sa pokřižovali a dali sa do toho. Halůským prašťali v hubě, jak když vjede tragačem na metlu a přehazovali jich z kůtka do kůtka jako zabodláčí. Pagáčka jim přitom pomáhali.
4: Zapíjaj, Bětuško, zapíjaj, ovečko, půjde ti to lepší.
1: A stahovali jí ohryzek. Do večera měli Pilištěna oko jak marhulu, palec modrý a pod pažů guču jak husí vajce. Křen Husera vytahl v podobě puchýřa jak travnica a svěcené kočičky z gořálků a kyšků jim tak zamíšali střevama, že takou hrůzu v životě nezažili. Napřed se jim to dralo krkem a potom aj druhým koncem. Nepomohla ani červená laterna. Tetka měli jazyk namočený v putence z vodu, lebo hořali znútra aj zvenku. Ludé mysleli, že Pilištěn sa trhá chalupa od kálenice až po obrovnání, ale nic takého. To sa jenom v bětě bůřili kočičky. Vysala přes lůžko jak fiertůšek na plotě a nebyla k poznání. Za pomocí všetkých svatých a párů koní sa dostali ještě zatmi do městečka k doktorovi. Tři injekce a noša prášků postavili bětu na nohy a také před svatého Josefka, kterému přísahali, že sa už nikdy nenechají a také nebudou nikoho léčit. Když za nějaký čas seděli Pilištěna před chalupu jak žebračka před kostelem, stařeček Pagáč i ďa kolem si neodpustili.
2: Vítaj, Bětuško, no vidíš, už jsi zase jak jíštěrka. Kdo by si jenem pomyslel, že Tatar jsou taky doktor? No pravda, zadek máš ještě, jak když stařenka zepnou ruky, ale to zas praví. Nech se popchat včelama. Však kdybys potřebovala, šel bych tě o půlnoci na Kerchov už kupnout čarodějné pcháči.

0: noc s hvězdou.
1: Kdo z vás viděl bílou vránu, infarkt srdce z marcipánu, úkol a v něm ani chybu, v akváriu zpívat rybu.